0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Vamos!

0: I was just crying because I was thinking, like, my mom's right next to me.
1: Happy birthday from mom. Miss you, love you. Enjoy your day. I'll see you soon. Bye.
2: Reklama Rádia 1.
3: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Krásné dobré ráno, Steve Lacy vydal novou desku a tohle je skladba The Feeling. Doporučuji k poslechu celé album, stejně tak si poslechněte Sophie Stell, kterou si hrajeme právě teď v 6 hodin 3 minuty na Rádiu 1. Zdraví vás Ondřej Bambas, krásné ráno.

Tokyo Drift, Mat 213, album Retroskepse a teď už Unknown Mortal Orchestra, album z roku 2018, Sex and Food a závěrečná skladba If You're Going to Break Yourself.

0: Rádia 1.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dos. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Tohle nebyl samozřejmě nikdo jiný než Boards of Canada. Aktuální album Inferno a skladba Arena Americana. Teď už Anemic Adonis a Kieran Jake.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Reklama na Radio 1.

Novinka v našem vysílání z domácího prostředí, Sara Vosobová, chybíš. Teď se podíváme do Velké Británie za umělcem Skeleton, Crack in the Shell, a potom novinka od zpěvačky hudebnice Kelly, Going Down. A jaké jsou novinky v hitparádě, to uslyšíte následně, krátce po 3:15 na 7.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba K.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifitch ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová. Že jste mi kousek ubil, to jsi mi nepochlubil a skoro
1: ses oběsil, jak jsi se zděsil těch sil. Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: jedno. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Near Archives s jejím novým albem s skladbou Dance With Me Tonight nám otevřela novou hodinu. Posloucháte Radio 1 teď s Earth Eater, která má venku také novou nahrávku. Tohle je skladba Don't Look Back. Za chviličku novinka od Miaulau anebo hudebníka Mormora.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbaur, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: V našem vysílání pokračujeme s novinkou od Massive Attack, kteří se spojili s Tomem Vejcem. Výsledkem je tahleta skladba Boots on the Ground. Za chviličku miska citu od Good Times Only na Radio 1.

ještě než nás čeká reklamní přestávka, tak si dáme po tomhle skvělém singlu od Good Times Only Mary in the Junkyard. Doporučuji celé album k poslechu a tohle je single New Muscles.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Hip-hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Reklama na Radio 1.

Genesis Ovosu, kterého jsme měli možnost vidět na festivalu Rock for People, teď Koula s jejich novým albem Cost of Living Adjustment. Ty nejblíže uvidíte v listopadu v Německu. A teď už Kurt Weill, který se chystá po dlouhé době do Prahy, na začátku září navštíví Archu Plus s jeho novým albem KV's Been Good To Me, a tohle je vynikající single Chance To Bleed.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Reklama na Radio 1.

Jsem DJ, ty jízda, já driver, ty víš co, jsem DJ, já nejízda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Musíš bejt mnou, musíš bejt mnou, a musíš bejt mnou.
3: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
4: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.

Novinka od slovenských Lepajaco Sushi. Teď vystřídají Jungle, kteří chystají svou novou nahrávku, která vyjde už příští měsíc. Tohle je třetí single Someday Somewhere. Za chviličku novinka od Panda Bear a Sonic Boom. To všechno na Rádiu 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Unětického pivovaru na Ukulele Fest.
2: Ahoj, tady Terka, zvu vás na 14. Český Ukulele Festival, který letos míří do svého finále. Koná se v oblíbeném Unětickém pivovaru a mimo skvělé jídlo a pití vás zde čeká nabitý program ukulele workshopu, koncertu, stánky s hudebním nástroji a bohatá tombola. Naši letošní hosté jsou Larisa Leaves, Xindl X, Frank Declare, Ukůže a mnoho dalších. Přijďte k nám načerpat jedinečnou letní atmosféru 25. a 26. července v Uneticích u Prahy. Více info na www.ukulelefestival.cz. Těšíme se na vás.

Tohle byla živá nahrávka od Nicole Bokové, která vystoupí na Dobrežské bráně. Živá nahrávka vznikla před rokem na festivalu Colors of Ostrava. Tentokrát ji budete moct vidět v jiné podobě, v jiné sestavě. Nenechte se to ujít a soutěžte s kulturním letem na Rádiu 1. Předtím ještě dohrála Pivoňka, která dnes večer vystoupí v doprovodu Lichnovského v prostoru Meat Factory. Za chviličku nás čeká Olafur Arnalds, který se vrátí příští rok do Prahy v rámci festivalu Spektakuláre. A teď už nám zní na Rádiu 1 pozvánka do kina, pokud jste neviděli nový film Christophera Nolana Odyssea. Doporučuji zejména na velkém plátně IMAX. Tohle je soundtrack k filmu a nádherná skladba Ithaca od skladatele Ludvika Göransna.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
1: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.

0: び、外の悲しさ、あの日の夕焼け、私の名前、星とともに揺れて、太陽と月は踊り続ける、太陽と月は踊り続ける、宇宙の夢。
1: Tohle byl mezinárodní kolektiv Aricugi, který jsme měli možnost vidět minulý týden v Ostravě. Je to kapela, která je podepsaná pod labelem Slnko Records. Tam už nenajdete duo Lemon Twix, které se chystá na konci září do Bike Jesus v Praze. Nicméně venku mají teďka nové album, které si můžete vychutnat celé domácím poslechem, a v našem vysílání aktuálně ukázka ve formě singlu I Hurt You. Za chviličku taky novinky Velké sedmi, potom PVA a Anger Song na Rádiu 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Taliro a věc nazvaná Caterpillar.

Tři losovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: No.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Otupěle hleděla přes průzor přilby, zatímco za ní utěsňovaly dveře.

0: nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
6: Reklama na Radio 1.
7: Máme tu závěrečnou čtveřici skladeb. Začínáme s Tylerem, The Creatorem. Pak pokračujeme s Dijonem, Blood Orangem, který se vrací do Evropy a bude hrát na konci srpna například ve Vídni. Pokud jste ještě neviděli jeho show. A pak Phoebe Bridgers, která se taktéž vrací, ale s novým albem. Turné, myslím, zatím naplánováno na Severní Ameriku, i když možná i Evropa. A možná je to i vyprodané, uvidíme. Každopádně Lost Boys, jedna z novinek v naší hitparádě. V našem vysílání určitě budou následovat další singly. Moc krát děkuju, že jste si poslechli můj výběr. Pokud vás zajímá, co se odehrálo v uplynulých 3 hodinách, tak navštivte web Rádia 1. Najdete tam kompletní tracklist. Já se budu těšit zase brzy naslyšenou. Užívejte léta. Poslouchejte Rádio 1. Mějte se krásně, podporujte dobrou hudbu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
8: Reklama na Radio 1.

Krásně po 9. hodině, no a ze studia Rádia 1 už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Začali jsme s novým singlem Charlie XCX s skladbou Camera, která zítra vyjde na nové desce Music Fashion Film. Teď už britské duo Get Down Services se skladbou Cha-Cha Slide. Posloucháte Rádio 1.

0: I'm six.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
5: Trutnov, fotr všech festiáků.
4: 13. až 16. srpen, energičtí Gogol Bordelo, reggae ikona The Wailers, poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
5: Ale i co jiný, Ondřej Havelky.
4: Trutnov.cz.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Je mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Mňam. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
12: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
13: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
14: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
15: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám doznělo texaské duo skupina Howdy s jejich novým singlem skladbou You Will Go Far. Teď už This Is Lorelei se skladbou Billy Came Back právě teď na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Posloucháte Rádio 1, před chvílí nám dozněla Chelsea Wolf s jejím třetím singlem skladbou Cold z připravované desky The Dark. Teď už skupina Bright Eyes a jejich cover skladby Wonderful Life v originále od The Phillies Brothers. Posloucháte Rádio 1.

10 hodin, 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1, no a my tu pro vás máme kulturní servis. Z kategorie festivaly právě probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a dále tady máme festival Žiž Kostel v pohybu, pětidenní festival plný tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu na náměstí Barikád. Z kategorie galerie na Pražském hradě, konkrétně výzdárně Pražského hradu, tam se můžete těšit na výstavu Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. V galerii Středočeského kraje výstava Melzer Kinsel Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstava NGP 230 let. V DOXu Radka Bučevič a s výstavou Faust. Galerie hlavního města Prahy, konkrétně v knihovně, výstava Expanze, přírůstky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rock Café tam si můžete zajít na výstavu Wall of Hope od kolektivu autorů. V Kunsthalle Praha William Kentridge s jeho expozicí The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V Meat Factory, totiž v galerii Kostka, Porzos Lerins s výstavou Spectre in the Wedge. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo. V galerii Etc. Art tam Jiří Staněk vystavuje Kůži času. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V Osmice Humpolec výstava Present Perfect, otisky času v současné keramice. V Artuto galerii v Uhelném mlýně Timo s výstavou Bude. Ve Veletržním paláci v Tusculum a na dalších místech v Praze a v Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Reina v Lounech tam vystavuje Martin Janíček své zvukové projekty. V Karpuchina galerii Natálie Pejchová a její Stay in Touch. Galerii C12 Michal Sinek a After Image. V galerii Rudolfinum Datas The Data and the Sovereign. V Trafo galerii Dana Bartoníčková, Jakub Titykadlo a jejich Fragmenty dne světla noci. Ve Vile Pele Antonín Střížek s výstavou Svět odvedle. V Novoměstské radnici Zdeněk Mézl a Odkaz starých mistrů. V Koli 1 v Věznici se můžete těšit na Jaromíra 99. Ve studiu Pro na Vlounech Human Nature. No a v The Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař a jejich společná výstava Joie de Vivre. No a na Rádiu 1 dnes poměrně tradiční čtvrtek až do 12 vysílá Marek. Od 12 do 3 se můžete těšit na skvělou Janu Kmánkovou a od 3 až do 6 se za vámi z dovolené vrací Standa Zima, takže se na ně opět můžete těšit. Na co se taky můžete těšit, je ve 2 hodiny rozhovor o blížícím se festivalu Grape, kam přijde do studia organizátor Jan Trsenský. No a taky tu budou nějaké soutěže, tak pečlivě poslouchejte, protože já vám nemůžu říct, kdy. Co vám ale řeknu, je, že v 6 hodin bude pořad Řetězy a lopaty, v 7 hodin budeme vysílat CD non-stop, kompletně, konkrétně Billy Idol s albem Idol Songs 11 of the Best. Od 8 hodin hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě můžete až do 12 hodin ovlivnit na webu Radio1.cz. No a na úplný závěr dne Petr Soukup a Jana Kománková s pořadem Sleep Clubbing. No, to je vše z kulturního servisu a my se jdeme vrátit k hudebním novinkám. Tou první z nich po 10. hodině skupina Boy Harsher s novým singlem, skladbou Heartbeat.

0: pretender entity. You just never know.
1: Rádio 1. To je Rádio 1.

Posloucháte Radio 1, kde nám právě dosněla skupina Ceremony se skladbou novinkou singlem Dark Summer. Teď už vaše oblíbená skupina Dry Cleaning, která vydala dodatek deluxe verzi jejich alba Secret Love, na které se nachází nové skladby a vedle jedna z nich je ta, kterou si právě hrajeme, která nese název I Have The Key, závěrečná skladba tohoto alba. Posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmanek.cz.
3: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letnikinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
8: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, kde jsme zaměřili svou pozornost na tuzemské projekty. Právě nám dozněl objev letošního festivalu Creepy, tuzemský hudebník, který si říká Dirty de Preca. A tohle byla jeho skladba Famous Words. Teď se vydáme do Plzně, kde skupina Blue Chesterfield vydala nový single, skladbu Angels.

0: už vám konečně můžu říct to, co jsem dlouhou dobu tajil, že soutěž, na kterou už určitě čekáte, se bude odehrávat právě teď. 10. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcarová, japonská hráčka na koto Karin Nagasawa a rakouský trumpetista Simon Zeibauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková a další. Dobrská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu a to ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky najdete na webu dobrskabrana.fest.cz. No a co všechno vy právě teď v rámci kulturního léta s festivalem Dobrská brána můžete vyhrát? V rámci balíčku budou samozřejmě dva lístky na Dobrskou bránu, dále voucher v hodnotě 500 korun od rockspring.cz, audioknihu od vydavatelství One Hotbook, poukaz na 350 korun od kava.cz, ergonomickou bezdrátovou myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece a speciální antibakteriální hadřík na cesty od obchodu pod 7 kilo. Já vám jenom připomenu, že číslo do našeho studia je 210-323-919 a na tenhle telefon, ten si můžete vytočit, ale zatím na ní nevolejte, protože telefon bude zavěšený až do chvíle, než dočtu celou otázku. Poté ho tady odblokuji a vy můžete volat. Já vám řeknu, kde. Ještě jednou zopakuju číslo 210-323-919. A ta dnešní otázka, já se ptám a rovnou vám dám i nápovědy. Letošní Dobrskou bránu rozbouří vystoupení francouzsko-iránského hudebníka Cyrila Atefa. A já se ptám, jaký je název jeho One Man Bandu. To znamená, Cyril Atef má One Man Band a ten se nějak jmenuje. A jmenuje se buď Merci, nebo se jmenuje Bounce Bounce, a nebo se jmenuje Papatef. Volat na číslo 210-323-919 můžete přesně teď. Tak a my tady máme prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady Jakub.
0: Ahoj, Jakube. Tak chceš zopakovat otázku?
1: Nechci, vím naprosto přesně. Je to C-čko Papatef.
0: Je to přesně tak. Skutečně One Man Band Cyrila Atefa se skutečně jmenuje Papatef. Já ti gratuluju, ty si právě v rámci našeho kulturního léta vyhrál celý balíček výher, včetně dvou lístků právě na festival Dobrská brána. Takže ještě jednou gratuluju.
1: Já děkuju.
0: A já ti jenom poprosím, vydrž mi ještě chvilku na drátě, já ti mimo vysílání řeknu více k té výhře.
1: Super, přeju hezký den všem.

0: CD Nonstop.
1: Britský zpěvák a skladatel Billy Idol začínal už svou hudební kariéru v 70. letech v punkrockové skupině Generation X. Jeho úspěšnou solovou dráhu mapuje kompilace Eleven of the Best z roku 88 a my si ji připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Kamarádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně,

0: Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
6: Reklama na Radio 1.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

Posloucháte Rádio 1, po 11. hodině nám tady hrála Fan Lily se skladbou Thank You Sorry. Teď nám právě dozněla britská dívčí skupina Envy se skladbou Violently Friendly. No a teď už další britská věc, skupina Radio Free Alice a skladba Kick In.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň, je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Cameo.

0: Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová. Že jste mi kousek ubil, to jsi mi nepochlubil
1: a skoro se oběsil, jak jsi se zděsil těch sil. Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

11 hodin 20 minut, vy posloucháte Rádio 1. No a před chvilkou nám tady dozněla spolupráce Evex a skupina Ratatat a skladba The Love That I Have For You and How You Make Me Feel. Teď už starý známý kolega Matt Berninger se skladbou Martini Mi Fazzo. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Mrtví byli všude, pokrytí prachem a hlínou. Obleky steřelé působením toxických žíravin putujících s větrem. Juliet zakopávala o další a další.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.

Je 11:30, vy posloucháte Rádio 1. No a nám tady právě dozněla skupina Interpol s jejich singlem si připravované desky s kladbou This Mirror Waits a Ton. My se přesuneme do Austrálie a pustíme si skupinu Swap Meet, které nedávno vyšlo nové album Mount Zero a na něm se nachází také tahle skladba Bonnie. Skladba Rádio 1.

zněla nám skupina Strawberry Hands se skladbou Dream of Water. Teď už Film Major a skladba The Board. Je 11 hodin 38 minut, za chvilku nás čeká kulturní servis, poté ještě pár skladeb, no a ve 12 hodin mě vystřídá Jana Kománková a z operačního střediska Rádia 1 se na vědomí dává, že Standa Zima ve 3 hodiny dnes bohužel nebude vysílat, musí ho dnes nahradit, což bude neméně skvělé kolegyně Babe Ellen o 3 až do 6. Teď už ale Film Major a skladba The Board. Posloucháte Radio 1.

Fádo 11 hodin 41 minut, čtvrtek 23. července, svátek slaviční Liborové. No a u nás je čas na druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Tak pojďme na to. Z kategorie koncerty a tančírny v Cargo Gallery v 7:30 vystoupí Kohoutí stopa, v Groove Baru až v 9:30 vystoupí Fox. V klubovně Povaleč v 19:30 Putan Club, Transgender Feminist Electronic Avant Rock Ethno. V Mitzvektory od 8 vystoupí Pivoňka a hned po ní od 9 Lichnovský. V areálu 7 v Holešovicích 19:45 v rámci Prague Open Air vystoupí skupina Monkey Business. A v Energy Pub Rigrovy Sady v 19:15 taktéž v rámci Prague Open Air vystoupí Rosalie. Z kategorie filmy v Edison Film Hub v 19:00 promítají Utoja a v 21:00 Odysseu. V kně pilotů se v 7 hodin můžete těšit na snímek Pozvání a v 21:10 na Backrooms. V kně Dlabačov už v 18:30 odpoledne Pozvání a v 20:30 Bardotky. V letním kně Dlabačov v 21:15 Pojska smrti. V kně Přítomnost 20:30 Sia Nostalgic for the Present. Bio Oko v 17:50 snímek Cesta do fantazie. V kině Světozor v 18:15 film Sia Nostalgic for the Present. A v kině Aeros se v 6 hodin můžete těšit na film Andělské vejce. Poté tady ještě mám v Depu 2015 v Plzni ve 4 hodiny hrají prázdninovou show. A v Zachspabu v Plzni se v 8 hodin večer můžete těšit na Slam Poetry. No a na Rádiu 1 se na vás od 12 hodin těší Jana Kománková a od 3 až do 6 v zástupku za standu Zimu Babe Ellen. Od 6 budeme vysílat pořad Řetězy a lopaty, v 7 hodin vám pustíme CD nonstop, kde zazní Billy Idol s albem Idol Songs 11 of the Best. Od 8 hit paráda Ráda 1, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování na webu radio1.cz, které běží až do 12 hodin. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci Petr Soukup a Jana Kománková s pořadem Sleep Clubbing. To byl kulturní servis na Radio 1, no a my se jdeme pustit Grega Freemana se skladbou Indru právě teď.

Nám se pomalu blíží 12. hodina, právě nám dozněla skupina Silt se skladbou Trauma Porn. No a na mě už je, abych se rozloučil, od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek a vyplněný tracklist už najdete na webu radio1.cz. No a o 12 se na vás těší má drahá kolegyně Jana Kománková. Na závěr Charlie XCX, B-side nahrávka If You Take Away The Music, Then What Has She Got, oba, které vyjde zítra. Poté ještě skupina Blackberry Crush se skladbou Patterns. A já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. A teď už se mějte. Fajn a čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Musíš být temnej, musíš být temnej, a musíš být temnej.
7: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
8: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
9: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
11: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1 a zdraví se na Kománková. Čekají nás zhruba 3 hodiny, v 15 hodin mě vystřídá Babe Ellen, dneska co by záskok. A na úvod si pustíme FFS Collaborations Don't Work.

Tolik aktuální Kedown Service, jestli na té skladbě mám strašný zásek. Po dlouhé době se ohlásili Corner Shop, nová skladba s indickou zpěvačkou Bubbly Carl, tady je

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.
10: Pokračujeme dál, vzhledem k počasí se může hodit Winter in July od Bomb the Base.

Panda Bear a Sonic by mu udělali další společný album, to byla skladba Revive Him. Jinak nám můžete jako vždycky psát do četovacího okýnka na webu Radio 1.cz.

0: Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na site-specific operu Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od 2 kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Reklama na Radio 1.
10: Kulturní servis.

13 hodin, takže je čas na kulturní servis. Začínáme u festivalu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Žižkostel v pohybu, pětidenní festival plný tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu na náměstí Barikád. Galerie Pražský hrad, jízdárna, fragmenty paměti, svatovícký poklad, zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Melcelkinco, Hilmar 68-78. Veletržní palác Národní galerie Praha slaví 230 let. Doxu, Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavní města Prahy, knihovna, expanze přírůstky 2013-25. V Rostokách u Prahy ve Středočeském muzeu Trnkova zahrada 2, Brav Café, kolektiv autorů Wall of Hope. V Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meet Factory, galerie Kostka, Boris Schlerens, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. Pragovka galerie, výstava Martina Nitria i Ivy Davidové, Killing the Flowers, Want Delay Spring, osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Artoto galerie v Uhelné mlýně Timo bude. Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, galerie C12, Michal Sinek, After Image, galerie Rudolfinum, Datas, The Tata and the Sovereign, Trafo galerie, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dnes, Svět Lanoci, Byla Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle, Nová městská radnice, Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů. Koleje 1 v Březnici, Jaromír 99, studio Prona v Lounech, Human Nature, chemistry galerie Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joao do Viva. Na rádiu 1 v 18 řetězí a lopaty, v 19 se ranou snad dneska Billy Idol, Idol Songs, 11 of the Best. V 8 hitparáda s panem inženýrem, který se již vrátil z další ze svých dovolených a od 10 bude další díl pořadu Sleep Clubbing. Teď nás čeká něco z nového alba od Yard Act, skladba Over the Barrel.

V rámci kulturního léta se tenhle týden Bratříčku Rádo 1 s festivalem Dobrská brána, ten bude 14. až 15. srpna a my si pustíme kapelu Čelo, která tam hraje.

Tarek Fluk, tohle věc asi znáte, jmenuje se Tosh, původně vyšla na slavném albu Oto a letos Fluk vydali reedici, kde jsou jejich starší věci v nových podobách, některý se liší víc, některý mí. A zůstaneme ještě u té scény Chemical Brothers Golden Path.

Did I die? But I composed myself and decided I should face it.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
1: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

To byly Koi v remixu Kid Locka. Teď si pustíme starý Lady Tron a potom Kraftwerk, který odehráli před nedávnem hezký koncert v Praze.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
10: Reklama na Radio 1.
11: Pokračujeme dál jako malou vzpomínku na Jennifer Finch, baskytaristku kapely L7, která před několika dny bohužel zemřela. Si pustíme skladbu Shove.

Tolik Elsevno legenda praví, že po koncertě v klubu Bunker se přesunuli do studia Rádia 1 a převzali vysílání, docela tomu věřím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Juliet překročila neobyvatelné prázdno a prošla z jednoho vesmíru do jiného a našla hřbitov cizích duší. Lidí jako ona, kteří žili a zemřeli ve světě tak podobném a blízkém tomu jejímu.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Pro mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
10: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Reklama na Radio 1.

teď má Cesta časem Cabaret Voltaire a nový Master Thank You America. Jinak zdravím posluchačstvo, díky za dnešní vzkazy. Zdravím i do Porta, i do Malmé a kdekoliv jinde nás posloucháte.

0: Flash. Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbaur, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana@fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Control Hands. Seznam písniček, který dneska odpoledne zněly, najdete na Radio1.cz, vždycky u mé na DJ. Má směna bude obsahovat už jenom 2 až 3 skladby. A od 3 mě vysílá dneska mimořádně Babe Allen a já se sem vrátím dneska večer, protože bude další díl pořadu Sleep Clubbing, to znamená po Hit Parádě po 10. hodině od 10 do půlnoci. Se těším na slyšenou.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka. Tally Row a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
8: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Britský zpěvák a skladatel Billy Idol začínal už svou hudební kariéru v 70. letech v punkrockové skupině Generation X. Jeho úspěšnou solovou dráhu mapuje kompilaci 11 of the Best z roku 88 a my si ji připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Já už to nevydržím.
1: Tak to pust.
2: Rádio 1.
3: Krásný čtvrteční odpoledne vám dnes od mikrofonu Rádia 1 přeje místo Standy Zimy Ellen. Strávíme společně následující 3 hodinky. Tak hezký poslech.

0: American Dream.
1: American Dream.
0: Execution.
1: American Dream.

Po aktuálním kousku od zpěvačky Tkaj Majdza s názvem Brest jsme se trochu vrátili v čase s Anony a skladbou Execution. No a před námi opět jeden současný kousek Panda Bear a Sonic Boom, A Question of When.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
9: Reklama na Radio 1.

posloucháte Rádio 1, zatímco ten předcházející kousek nese datum 2026. Hráli jsme si The Stroke, jejich desku Reality Awaits a skladbu Going Shopping. Tak v případě Arctic Monkeys jsme se vrátili k jejich debutu z roku 2006, kde se Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, a hráli jsme si skladbu When the Sun Goes Down, která se originálně jmenovala Skami. No a před námi je taky jeden návrat v čase, a to s Asian Dub Foundation a skladbou A History of Now.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Rapová trojka z Belfastu Kneecap a jejich aktuální deska letošní Fenian. No a skladba, ve které si zahostoval Kate Tempest, Irish Goodbye. Předtím aktuální věc od Future Islands, jejich letošní deska From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. A z ní jsme si hráli Find Love. No a na začátku jsme se vrátili v čase s Arcade Fire s třetí studiovkou těhle Kanaďanů, která vyšla v roce 2010 a my jsme si hráli skladbu The Suburb.

0: jedna.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howie Silo.
2: Solo, tady Juliet. Slyšíš mě? Co se to tam nahoře děje?
1: Upustila knoflík. I před ní se stále zřetelněji rýsovala smrt.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Reklama na Radio 1.
4: Tak můžu říct... Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
5: No, jako že si stěžuje, jako ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takový.
4: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
5: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
4: Aha, a
5: tak
4: to bude, jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize.
5: Rádio 1 jenom,
4: aha.
5: Takhle, jo?
4: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
5: Tak.
4: A co ještě?
5: Tak to je všechno.

Dozněla nám Polisa Dreams Go, předtím Asaf Avidan, jeho album Gold Shadow z roku 2015 a Little Parcels of an Endless Time. No a neřekla jsem vám taky, co nám znělo ještě na tom předělu 15. 16. hodiny, dva aktuální kousky a potom v návrat v čase Murabasa, I'm Really Hot for Myself a Fred Again společně se Skeptou a Plugboy Maxem, Victory Lab. No a v čase jsme se vrátili s Audio Ballis a skladbou We Don't Care. Před námi jsou Uprák a Cockpit a taky Nia Archives a Clips a Maya.

prstích světla. Záda vletený do paraboly nebe. Po tebou hlubiny černý jak vesmír, nich topí svý splíny. Sedám do kopytu tvýho korábu, kterým brázíme tmy nad oceánem. Říkám ti,

to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil, čeká na tvoje činy.

0: No a pane Járka, je ještě jeden aktuální kousek, a to fakt Cookers a Play Me. 16 hodin 14 minut je čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Kulturní servis na čtvrtek 23. července. Svátek mají Liborové, všechno nejlepší a my se podíváme na koncerty a tančírny, filmy, divadla a taky samozřejmě program Rádia 1. Začínáme koncerty a tančírnami. Cargo Gallery 19.30, Kohoutí stopa, Groove Bar 21.30, Fox, Klubovna Povaleč 19.30, Putan Klop, Transgender Feminist Electronic Avant Rock Etno. Meat Factory ve 20 hodin, Pivoňka a Lichnovský. Areál 7 Holešovice v 19.45, Prague Open Air Monkey Business. Energy Pub Riegerovy sady v 19.15, Prague Open Air Rozálie. Filmy Edison Film Hub v 19 hodin Utoja, v 21 hodin Odyssea. Kinopilotů v 19 hodin Pozvání, v 21.10 Backrooms. Kino Labačov 18.30 Pozvání, ve 20.30 Bardotky. Letní kino Labačov 21.15 Pojistka smrti. Kino Přítomnost 20.30 Sia Nostalgic for the Present. Bio Oko 17.50 Cesta do fantazie. Kino Světozor 18.15 Sia Nostalgic for the Present. Kino Aero 18 hodin Andělské vejce. Divadla Depo 2015 v Plzni, tam se hraje od 16 hodin prázdninová show, tak to už vlastně běží. V kolonce ostatně je Zachspap v Plzni, kde se koná od 20 hodin slam poetry. No a na Rádiu 1 vás čekají od 18 hodin řetězy a lopaty. 19 hodin pak CD non-stop, dnes to bude Billy Idol a Idol Songs 11 of the Best. Ve 20 hodin hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin Sleep Clubbing.

0: Basement Jack a Lisa Kekaula, Good Luck, předtím Back a No Complaints a taky Archive a Hatchet.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
8: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Reklama na Radio 1.

0: čase jsme se vrátili s Danem Snaitem, respektive jeho hudebním alter egem Caribou. Deska Our Love vyšla v roce 2014 a za těch 12 let vůbec nezestárla, pořád skvělé album, ze kterého jsme si hráli skladbu Silver. No a ještě dřív, ještě víc v čase jsme se vrátili s předcházející skladbou, a to s Blue Martin a hostujícím Air Walkerem ve skladbě Into the Light. Ta se objevila na desce Love is the Devil v roce 2011, zatímco Faithless a Peace and Noise byla poměrně aktuální loňská záležitost.
1: Radio 1. To je Radio 1.
2: Kicking lyrics right through your brain when you hear the sign to be right as rain.

0: Dozněli nám Blur a The Puritan, předtím Kokorozy, Smash My Head a ještě předtím Beastie Boys a Triple Trouble.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Musíš být tebe, musíš být tebe, a musíš být tebe.
4: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
5: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
11: Reklama na Radio 1.

čau. Teďkon Jiřus potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: blow my mind. Hoping we don't have to wait as long again.
1: Because of Art, to je alias londýnského producenta Alexe Grovera a jeho celkem aktuální kousek s názvem Circle of Light. Because of Art featuring Anthony Šmírek, předtím Georgia Smith a With You, no a ještě předtím Gufrau a Mat 213 Potrvá.
2: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
3: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
4: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

0: Německý DJ a hudební producent Stefan Kozala, který se říká DJ Koce. Jeho spolupráce s Damonem Albarnem ve skladbě Pure Love. Předtím Brit Daniel Avery a ten zase spolupracoval se zpěvačkou Georgie ve skladbě Going So Low. No a na začátku Clams Casino a Sam Herring Ghost in a Kiss.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Celé Silo a všichni v něm závisejí na tom, co se ti chystám ukázat. Vnímání měřítka světa, představa o jeho velikosti, nabylo úplně nových rozměrů.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
6: Tam duní, kouř stoupá.
7: Trutnov, potr všech festiáků.
6: 13. až 16. srpen.
7: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
6: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
8: Zdravím vás jako náčelník.
9: Já taky budu tam.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Chtěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
16: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněli nám Cypress Hill a Armáda Latina, předtím Emiliana Torini, Lady Kay a ještě předtím Cold Cut a Roots Manuva a True School.
1: CD Nonstop.
2: Britský zpěvák a skladatel Billy Idol začínal už svou hudební kariéru v 70. letech v punkrockové skupině Generation X. Jeho úspěšnou solovou dráhu mapuje kompilace Eleven of the Best z roku 88 a my si ji připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Tivari Corporation a Shiva v TC Remixu, předtím Belrouge, Northern Girls, tak tady v případě těchto dvou skladeb už jsme se jenom vraceli v čase, ale do konce hodiny ještě budou i nějaké novinky nebo aktuální kousky a vlastně už jenom tři ode mě, za chvilku po novinkách Velké sedmi ještě zazní aktuální kousek od Fever Ray, The Lake Cinematic a pak to bude Baltazar a Losers a možná se ještě do konce hodiny vejde i novinka od Kokoroko Never Lost v Luigi Luna remixu, kousek, který vyšel teď 8. července na labelu Brownswood. Moc děkuju za spoustu krásných vzkazů, ani jsem to dnes jako záskok vůbec nečekala, tak moc jsem si to užila i s vámi, kdo jste psali, že vás to taky bavilo, díky moc. A kdo by chtěl pokračování, tak samozřejmě zítra od 9. Tak se mějte moc dobře, loučí se Ellen a všechno, co jsme si hráli, jako vždy, už je na webu Rádia 1.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou.

0: Jdou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
6: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Nazdar, Kubo.
2: Nazdar, Tome.
1: Jak se teda máš?
2: Jo, jde to, co ty?
1: Taky, tohle je teda jubilejní jako díl.
2: 60. díl.
1: To je naprosto neuvěřitelné.
2: Z tvého domova.
1: To je naprosto neuvěřitelné. Jako, to je šílené.
2: to je opravdu bláznivý, jako 60. díl.
1: To už něco znamená, podle mě.
2: To už něco, to znamená jako, že lidi kvůli nám měli 60 hodin ukrutný zábavy, cca.
1: To už něco znamená.
2: To už něco znamená.
1: No, tak odpálíme to rovnou Power Trip. Ty už jsme tady měli podle mě třeba 20krát.
2: Jo, to asi jo.
1: A tenhle song Divine Apprehension, tak ten jsme tady neměli.
2: To ne, no.
1: A
2: to je z té žluté desky. To není deska.
1: To není deska, to je kompilace jejich songů 2008 až 2014. Vydaná v roce 2018. Ale já jsem si chtěl zeptat, protože já jsem k tomu našel, že už vyšla 2011, kolem roku 2011-2012 na splitku s Integrity.
2: Tak o tom jsem ani nevěděl, že něco takového bylo.
1: No, já právě taky ne. A pak jsem to nějak hledal a je to tak, jako bylo to tam zmíněné. Protože ono to je prostě... jsou to songy od roku 2008, takže jestli kolem toho 11-12 roku byla nějaký splitko, jak je možný, že už to tam bylo, protože to není novej song prostě.
2: Ty, ale o tom splitku jsem teda nikdy neslyšel. To je teda hustý. Integrity.
1: No, tak si dáme tady ten song. Je to otevíračka té kompilace. Tady fáš to.
2: To uslyšíte. To. Znám to.
1: Tak jedem.

0: to je slušná rifáž. Tahle kapela mi prostě připomíná jednu kapelu ze Švýcarska, kterou jsem viděl teď v sobotu na čtvrtém ročníku Evil Festu u Milevského pytláku.
1: Tak to je jasné.
0: Deconvolution.
1: A to budeš pouštět.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, jenom, že to...
1: To už jsme tady měli taky.
0: To asi jo.
1: To je jedna z nejlepších evropských, podle mě...
0: Jako bylo to super, no.
1: Nic mimo moc... Evropskou unii kapelu.
0: Jako zvukově jsem to moc neslyšel, protože jsem stál vepředu mezi těma bednama. S Ivanem, ale tam jsme si to velice užili, ale podle mě to bylo super.
2: To je super kapela.
0: Vypad prout na poslední song, pak naskočil, jako dohráli.
1: Dobrý to bylo teda.
0: Dobrý to bylo, ty myslím, že 350 lidí bylo.
1: To je hezký.
0: To je hodně dobrý.
1: Tak co tam má?
0: Takže jdeme na další song, je to song, co poslouchám teď nejvíc.
1: Phoebe Bridgers.
0: Je to Phoebe Bridgers, single Lost Boys, ten mě úplně odstřelil. Akustická verze tohohle vydala teď akustickou verzi té písničky.
1: No, to je hra uživě.
0: Je to živě, ale...
1: S těma
0: dětskama? Ne, to je s těma dědama tady to. Ona vydala s těma dětma normálně jako tu normální verzi.
1: A to je normální verze toho Lost Boys.
0: Jo, to je jako normální verze.
1: No, to je taková bomba. Jako, to je bomba, v tom late night show, jak hraje s těma dětma.
0: Já to miluju toho klávesáka, jak tam u toho paří.
1: Ale jako ten song celý, jako i celý, jako je to úplně...
0: I ten klip, viděl jsi ten klip?
1: Jo. Je to super, je to skvělý, no.
0: Je to hodně nostalgický song. O ztracených lidech v dospělosti.
1: Prostě song, co teďka vyšel, tak už je rovnou nostalgický.
0: Přesně. A hrozně se těším na to album, to se budeme na Lost Weekend. Mělo by být v srpnu, myslím, to si nejsem jistý. Ale jako mám vinily Phoebe Bridgers. A Phoebe
2: jako
0: Bridgers.
2: Starý s tím duchem?
0: Jo, Stranger in the Alps.
2: To je hodně depresivní.
0: A Punisher nemám, ale to bych chtěl sehnat, no. Tohle bude třetí album. A Phoebe Bridgers poslouchám vždycky, když jsme s kapelou na cestách a já nemůžu spát, tak si ji pustím. Jsem z toho v depresích a nemůžu usnout dál.
2: Depresivní.
0: Ale jako jeden z mých nejoblíbenějších interpretů, dáme si tedy Lost Boys akustickou verzi. A...
1: Takže tenhle song má tři verze? Nebo dvě? Jakože originál?
0: Originál, pak s těma dětma, což je podle mě jakoby originál.
1: Ale živák prostě jakoby.
0: Živák a pak je akustická verze. No. Zase se starýma týpkama takovýma, taky z té show.
1: Aha.
0: A to je tady to.
1: Hm?
2: Tak jo.
0: Takže jdem na to.

0: Hezký, Kubo.
1: To je
0: připadal
1: bomba,
0: jsi, co? Že seš na tour nebo jedeš na koncert a chce se ti spát?
1: Zatím ne. Uvidíme. Po albu.
0: Já tady mám kapelu MS Paint.
1: To vůbec neznám.
0: Když jsem to vyhledal, tak mi vyjel Microsoft Paint. A vlastně až pak mi to došlo, že to má být ten fórek, asi.
1: Nevím, ale je to docela blbej fórek, ne?
0: Jakej? Dobrej.
1: Blbej.
0: Proč? Je to přijde geniální, až teď jsem to zjistil. Ta kapela mi vyskočila samozřejmě po Hi-Vis, je to takový jako podobný vokálový přednes. A je tam víc synťáků a je to geniální. Já myslím, song z posledního EPčka z roku 25, Song Angel. Kapela nehraje dlouho, hraje od roku 2019 a je z Mississippi a potřebuji ti ukázat jejich fotky.
1: Takže to MS je možná Mississippi, ne Microsoft.
0: No, ale jasný, ale jakože ten fórek je super. Podívej na toho zpěváka.
1: Ukáž. Tyjo, to vypadá jak třeba 1980. Ty kráso.
0: Jako...
1: Dobrý borec.
0: A je to skvělý, je to prostě takovej
1: synthpunk. Vypadá ten kytarista, pamatuješ, když jsi měl kytarista z Napalm Dead, tady ty vlasy.
0: No jasně, ne, basák.
1: Basák?
0: No, basák. On teďka tam nebyl. A to mi pak nahraješ pěkně oslým můstkem na další song, co mám. Ale vím, koho myslíš, no.
1: Ten je výborný vlas.
0: S cédem.
1: Jo, jo, jo. Ty, jak já myslím, to byl kytarista.
0: Myslím, že ne.
1: Ale ne.
0: On ten kytarista takový taky vizuálně jako zajímavý. No, my si dáme teda Song Angel a je to úplně nádherný track. Takže
1: tak, jdem asi na to,
0: Microsoft,
1: no.
0: Paint.

0: Co na to říkáš, Kubo?
1: Hodně zajímavý. Nevím, jestli mě tam baví ty syntové části.
0: No, tak ty jsi nikdy nebyl na ty synťáky, no.
1: Jenom jsi na MC Hoge.
0: Trapnej.
1: Je to možný, já nevím.
0: Ne, je to super, baví mě to hodně.
1: Dobře. Tak se máme další song, nebo nám k tomu ještě povíš něco?
0: Ne, ty máš tady. A doufám, že řekneš všechny příhody k tomu songu, co chceš teď pouštět.
1: To se asi nevejde.
0: To se asi ani nehodí.
1: To se nevejde a už vůbec se to nehodí. No ale dáme si věc, co mě nedávno překvapila. Že je to vydáno 2012. A já si pamatuju, když to vyšlo. To
0: bylo 7.
1: Skoro. Jako je to hustý, Being as an Ocean, Dear God, debutový album, Being as an Ocean.
0: To Dear JD, ne?
1: Jo, je.
0: Dear GD.
1: Ale pustím si stejnojmenej song a to album je super, teď jsem se vlastně párkrát pouštěl, když jsem zjistil, že už je to takhle starý a s tím i já jsem zestárnul. Je to hodně emotivní. Baví mě ty prostě ty breakdowny na bicí, ale není tam ta kytara. To je nejlepší.
0: Jenom brnkačka prostě.
1: Jenom brnkačka.
0: Protože kytara tam musí být.
1: Kytara tam musí být, jako kytara tam samozřejmě je, ale breakdown hraje jenom bicí a...
0: A brnkačka...
1: Brnkačka hraje kytara normálně.
0: A do toho se řve.
1: Do toho se řve.
0: Hodně depresivně.
1: Kombinuje řvaní a spoken word.
0: Hele, člověče, ty si musíš zvyknout na to, že ty už i ty budeš mít songy, co vyšly hodně dávno. Já už jsem 30 let na to zvyklý, jako. Že už si něco pustím a řeknu, ty krávo, teďka třeba 55 let od... Ty, Black Sabbath.
1: To si pamatuju, když vyšlo.
0: Já jsem říkal, to je, když vyšel single. Tyhle.
1: No.
0: No, takže se musí zvykat.
1: Já si zvykám, ale je to těžký, no.
0: Jako bolí to nejdřív, no a pak už to nebude řešit, brácho.
1: Až bude Being as an Ocean 60 let od vydání, jak už mi to bude jedno. Asi definitivně, ale...
0: V roce 2072.
1: V penálu už si to asi nepustím.
0: To už tady nikdo nebude.
1: No tak si teď dáme Being as an Ocean. Je to vlastně, jo, vlastně jsem čet, že název Being as an Ocean je z citátu nebo z takový řeči Gandhiho. A zbytek řeknu po songu, jestli něco budu chtít ještě říct, protože je to emotivní song.
0: Tak si ho jdem dát.
1: Jdem na něj.

0: všechno.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Reklama na Radio 1.
6: Tak co, máš k tomuhle songu ještě nějakou příhodu? K těm Being as an Ocean?
7: Jako měl bych, ale pojďme dál.
6: Dobře, chci se tě zeptat.
7: Povídej.
6: Viděl jsi v Tiny Desk koncert na Palm Dead?
7: To jsem teda viděl.
6: To pro mě bylo tak neuvěřitelně kulturní vzdělání. To byla bomba. Jakože jsem normálně umíral smíchy, ale...
7: Jako já, když jsem to viděl, že to tam je, jak říkám, ty krásu, na Palm Dead akusticky, jak to bude asi znít?
6: Taky jsem teda nejdřív myslel, že to budou nějak jako o to, jako vůbec. No a to bylo tak, jako já jsem normálně koukal na to s otevřenou pusou.
7: Je to
6: občas,
7: výborný,
6: co tam no. Jakoby se ozývalo z toho, jak on se jmenuje, no, ze zpěváka, z jeho hrdla.
7: Myslíš, z veganského advokáta pro zvířata?
6: To bylo fakt super. Já jsem... prostě to bylo jako skvělý. A rovnou jsem si teda dal nějaký novější věci, který už neznám. Ta kapela, je to teda anglická kapela, kdo nezná. A z Birminghamu, myslím.
7: To nevím.
6: A fungují od roku 81. To už taky není úplně jako včera.
7: To ne, no. To je docela dlouho. To no, kolik jim je?
6: No, asi dost.
7: Vždyť nevypadá tak staře ten zpěvák.
6: Barney jsou ten zpěvák.
7: Jo, Barney.
6: No a oni tam hráli song, který jsem neznal. A ten song začínal jako Deftones. A já jsem normálně si zjistil, co to je za song. A je to písnička, která se jmenuje pardon, já si to teďka nepamatuju.
7: A to bychom si pak mohli pustit, až budeme grillovat tofu po natáčení dílu.
6: Přesně, a jo, pardon, jo, jsou z Birminghamu, jasně, a tenhle song se jmenuje Amoral. Ale nemůžu najít, jaký je desky, ale je to třeba podle mě 5 let stará deska, nebo 4 roky.
7: Takže celkem tak nová, vzhledem k tomu, že hrajou od 81.
6: Právě, ona kdyby byla třeba z roku 2001, tak je z těch novějších.
7: Po 20 letech vydali.
6: A je to jako postpunkový song, což je hrozně zajímavý. A
7: kolikáte ho hráli, jako to si nějak nevybavu, že tam
6: asi šestý, on začal hrát úplně super kytaru, takovou jako takovou melodickou, a já říkám, co to hrajou,
7: tak to si pak pustíme, to si nějak
6: a je
7: nevybavu.
6: To úplně super, takže my si dáme song Amoral, jo, je to z roku 2020, jo, Throw Us Off Joy in the Jaws of Defeatism,
7: ta deska,
6: jo. Tak si dáme si to prostě a...
7: Já to pak zhodnotím.
6: Tak jo.
7: Od 1 do 10 hodnocení songu.
6: Tak jo, a kdo neviděl Tiny Desk na Palm Dead, tak určitě doporučujem.
7: 19 minut zábavy.

0: Tak to nezní nějak hodně jako Napalm Death.
1: Moc ne. Oni už měli takový jako, že to chtěli trošku odlišovat v minulosti hodně, ale tohle mě fakt překvapilo, že to má docela dobrou atmošku a je to jako post-punk prostě, no. Nebo nevím,
0: myslíš, že už si připadali, že jsou starý na divočinu, tak chtěli sklidnit.
1: To oni mají divoký kombi songy, jistě, ale...
0: No dobrý, těším se, až si pustíme
1: tajný desk,
0: až si dáme.
1: Je docela divokej.
0: No tak jo, tak jdeme dál.
1: Co tam máš?
0: A pustíme si kapelku, co teď poslouchám fakt hodně. Jsem ji tak jako znovu objevil, že jsem našel tričko, že mám jejich. Ne na sobě, ale mám ho doma. Jsou to Judiciary. A bude to Song War, který vyšel už 2019, já si pamatuju, když to vyšlo, což už je taky 7 let. Takže to taky není jako úplně...
1: Není, no. Mě tahle kapela z těch novějších věcí už mě to zas tak nezaujalo.
0: Fakt.
1: Jakože ty novější věci, teďka třeba no, jako nový ty nahrávky.
0: Ty nový, to poslední album, to mě moc nebavím, jako je divný zvuk, ale no, tady
1: no,
0: to...
1: No tohle je skvělý.
0: Tak tady to Surface Noise no, se to jmenuje.
1: To je skvělý, já jenom jakože ty novější, pak jsem říkal, ty jo...
0: To je jako divný, no.
1: Takový zvláštní.
0: Ale jako. Tohle, jak to má prostě jako jeden metalický zvuk.
1: No, jo, to je super, no.
0: Stejně jako to předtím, to bylo The Axis of Equality, nebo jak jsme měli to předtím.
1: Tak to je úplně zásadní, ne, to album.
0: Myslím. Jo, a to má nejlepší zvuk kytar. A tohle má taky dobrý zvuk.
1: Jo, jo,
0: ale
1: to jo.
0: To první jako špinavější, to mě bavilo víc, ale tady ten album jako celek je super, kde jsem se dával třeba 5x za sebou. War je poslední song, myslím, že vyšel jako single na Closed Casket Activities a jsou z Texasu a je to bomba, no. Takže si to teď dáme a je to krása a už se těším, až to zase poslechnu.
1: Tak Judas Priest Jerry.
0: Judas Priest Jerry z Texasu.

0: To je slušná rifařínka.
1: To je super, no.
0: Páka na konci. Musí být, když je to crossover.
1: Jasná páka, jo, chceš pouštět.
0: Jasná páka na konci, crossoverová kapela.
1: Já mám kapelu Acid Bath. Dáme si song Grave Flower, což je třetí skladba z desky Pagan Terrorism Tactics z roku 96.
0: Je to nějaký stoner nebo doom?
1: Je, přesně tak. Je takový sludge.
0: Sludge.
1: Ale docela takový chillovej, že...
0: Na meditaci.
1: Že jsem se přistihl, že to je takový... v pohodě.
0: Přistihl se, že to je romantický pro tebe.
1: Kapela vznikla v roce 91 v Louisianě. A...
0: Takže jako mladší kapelka.
1: Je ten Pagan Terrorism Tactics z roku 96 je druhý a zároveň poslední studiový album kapely, takže neměla dlouhýho trvání. Ono je to docela dlouho zpátky.
0: Je, no.
1: Rok 96, no.
0: Se stalo, zanikli Acid Bath a vzniknul jsem já.
1: No. A vidíš, tak to je super.
0: Jsem prostě převtělený Acid Bath.
1: Tak si dáme tuhle trošku ještě divnější song, který lehce vyčnívá z té desky Grave Flower.

0: Občas ty zpěvy melodie takový Alice in Chains.
1: No, jako takový grungeový, no, ty vokály. Dobrý, je to docela to zajímavý, je to prostě zároveň divný, ale...
0: A my máme čas už na poslední song asi jenom.
1: Se s váma rozloučíme a nejspíš to nebude měkký, když tady vidím naše kamarády z Dánska.
0: Je to tak, jsou to naši kamarádi z Dánska, Lifesick, jejich druhý single. Vychází to na Metal Blade Records.
1: To je brutální.
0: To mi přijde docela hustý.
1: Já jsem ho taky neslyšel.
0: Takže
1: premiérka, dáme si.
0: Tak se na to těším, že ten první mě baví hodně, jak zvukově, tak ta skladba, ta skladba té skladby je divná, ale super. Takže toto byl 60. jubilejní díl řetězy a lopaty. Uvidíme se zase za 2 týdny na Rádiu 1 u 61. dílu řetězy a lopaty. Doufám, že společně, protože minule jsem to točil sám a bylo to hrozný.
1: Bylo to určitě dobrý. Bylo to od srdce.
0: Bylo to od srdce, ale trošku jsem byl smutný z toho.
1: Já jsem byl na operaci se šlachou.
0: Tom byl blázínek, musel na operaci a pak nemohl přijet kvůli tomu.
1: Tak si dáme
0: Lifesick. Vlastně ani nevím, jak se ten song
1: jmenuje. At War With You.
0: Jo, At War.
1: Ne, At War. Ve varu s tebou.
0: Ve varu s tebou a mějte se krásně. Čau.
1: Mějte se.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tu čtvrtek po 19. hodině a je tady pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes s takovou možná oldschool záležitostí, konkrétně britským hudebníkem, zpěvákem Billy Idol, a bude znít jeho best-ofka, která vyšla v roce 1988 pod názvem Idol Songs 11 of the Best. Billy Idol rozhodně na zásadních postav britské pop-punk-rockové scény z 80. let hlavně, která však vytrvala až do současných dnů. Letos byl uveden také do rock'n'rollové síně slávy. Vy jste ho mohli poprvé zaregistrovat už v 70. letech v punkové kapele Generation X. Vlastním jménem William Albert Broad se stal jednou z nejvýraznějších tváří 80. let a hlavně i hudební éry stanice MTV. Proslul svým nezaměnitelným spojením jak punkové rebelie, nové vlny, ale taky chytlavého poproku, a svým typickým šklebem a odbarvenými vlasy se stal nezapomenutelným. Narodil se koncem roku 55 v anglickém Stanmoreu a už v roce 76 spolu založil jednu z prvních punkových rockových kapel Generation X, a to jméno Billy Idol si zvolil podle školní poznámky od učitele z chemie, který ho nazval slovem idol, neboli líný. Po rozpadu kapely Generation X v roce 81 odchází do New Yorku a zde nastartoval svou solovou kariéru, kterou také spojil s geniálním kytaristou Steve Stevensem. A ten vtiskl právě i jeho písním ten ikonický rockový zvuk. Debutoval single jako Don't Stop nebo Money Money, kterou také na tom výběru uslyšíte. Pak už v roce 82 vychází jeho debutové album s názvem Billy Idol pro značku Chrysalis a odsud můžete pamatovat i další hity jako Hot in the City či White Wedding. Následující rok přichází s další dávkou hitů jako Rebel Yell, Dancing with Myself či také později Eyes Without a Face. Tyhle ty hity najdete na jeho druhé studiovce platinové už desce Rebel Yell, která vyšla v roce 83. No a k této desce vychází i později remixové album Vital Idol, to bylo v roce 85. Třetí deska, Whiplash Smile, byla také úspěšná, vyšla v roce 86 a dala další hity, které dnes uslyšíte jako To Be a Lover, Don't Need a Gun nebo Sweet 16. No a právě tuto jeho nejúspěšnější éru 80. let zachycuje tato kompilace Idol Songs 11 of the Best, která vyšla v roce 88 a nabízí 11 jeho hitů, včetně i pece, který jsme se tady už zmínili, navíc třeba Flash for Fantasy či také Catch My Fall. Každopádně výborná kompilace, kterou si nenechte ujít. No a v roce 90 se navrací svým čtvrtým studiovým albem Charmed Life, deska, která dala jeho taky takový velký MTV hit Cradle of Love, který vyhrál sobě nejlepší video na stanici MTV. Pak přichází ale také jeho zranění na motorce a vrací se až v roce 93 cyberpunkovým albem s příznačným názvem Cyberpunk, které odráží vlivy už klubové muziky, elektroniky a kyberpunkové kultury. Během těch 90. let však jeho sláva upadá a přichází dlouhá odmlka 12 let. Návrat k rockovému zvuku nabízí pak jeho další celkově už 6. studiové album Devil's Playground v roce 2005. Následující rok 36 vydává Billy Idol vánoční album složené z tradičních koled a svátečních písní. No a jeho melancholické album reflektující jeho bouřlivý život a i rock'n'rollový vliv nabízí album 8. deska Kings and Queens of the Underground z roku 2014. V této dekádě pak Billy Idol stihl vydat dvě EP, The Roadside z roku 2021, který obsahuje singlovku Bitter Taste, reflektující právě jeho nehodu z roku 90, a pak o rok později vychází jeho druhé EPčko The Cage, energické kytarové čtyřpísňové EP. No a jeho pak poslední devátá studiová deska vyšla loni pod názvem Dream Into It, která nabízí spojení s moderními punkovými vlivy a new wave zvukem, a na téhle desce mimo jiné hostuje také legendární rocková hvězda Joan Jett či také Avril Lavigne. Já můžu ještě doplnit, že taková výrazná kompilace jeho největších hitů vyšla v roce 2001 s příznačným názvem The Greatest Hits. Každopádně, jak jsem řekl, letos byl Billy Idol uveden také do rock'n'rollové síně slávy. Tahle ta nezapomenutelná postava 80. let s odbarvenými blondětými vlasy a svým specifickým úšklepkem teď už na jeho best-ofce z roku 1988 kompilaci Idol Songs 11 of the Best. A já vám popřeju krásné vzpomínání. CD non-stop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
6: Trutnov, fotr všech festiáků.
5: 13. až 16. srpen, energičtí Gogol Bordello, reggae ikona The Wailers, poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s Muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
6: Ale i co jiný, Ondřej Havelky.
5: Trutnov.cz.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky budu tam.
9: Reklama na Radio 1.
10: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
11: No, jako, a, jako že se stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
10: Tak ta moje naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
11: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
10: Aha.
11: A tak to bude...
10: Jo a jo, to...
11: Takhle jako.
10: Rádio 1 nebo televize 1?
11: Rádio 1 jenom.
10: Aha.
11: Takhle, jo?
10: No, tak... Jak, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
11: Tak.
10: A co ještě?
11: Tak to je všechno.
12: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Milí přátelé, posluchačky a posluchači a všichni, kteří jste se nachomítli teď u radiopřijímačů, na kterých je naladěné Rádio 1, přeju vám hezký čtvrteční večer 23. července a dovoluji si uvést další kolo pořadu zvaného Hitparáda na Rádio 1. Tento pořad pro vás připravujeme už celých 35 let plus. Tímto zdravím zakladatele pořadu Jirku Neumana. No a úkolem Hitparády je mapovat nové věci, které si hrajeme v Rádiu 1, případně nějaké, které nám vytipujete i vy, což bude třeba dnešní novinka v případě Lily Juniper. No a Hitparáda slouží k tomu, že vlastně ten žebříček vzniká ve spolupráci s vámi dlouholetými posluchači Rádia 1. Díky za hlasy, které jste poslali za celý týden a pojďme se podívat, jaké dnešní novinky jsem si na vás nachystal.

0: Tak i dnes jsou tady soutěžní skladby, které nasazují jako novinky, a pojďme se podívat konkrétně za umělkyní, která se říká Ada Lea. Vlastní jménem Alexandra Levy. Její single Copycat si hrajeme právě teď jako první ukázku z EPčka The End is a Wave. To vyjde 12. srpna. Tak jo, začínáme teda trošičku tanečně popově s Ada Lea.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Máme za sebou první novinku tohoto kola, to byla Adelia a celkem roztomilá věc s názvem Copycat. Trojka Dinosaur Junior ohlásila už svoje 13. album, to vyjde 28. srpna, bude se jmenovat They're Near. Jay Massis si sehnal starý zesilovače, na který nahráli jejich debutové album už před 40 lety, tak uvidíme, jak se na tom zvuku podepíše. Jejich skladbu Several Got Away máme dnes jako novinku druhou, Dinosaur Junior.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak posloucháte Hitparádu Rádia 1, přeju vám buď příjemný čtvrtek, anebo příjemnou neděli, moje jméno je Jerry a už jsme u třetí novinky. Právě díky tipu tady máme britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, která vydala svůj single Way to Love jako předzvěst jejího chystaného projektu Bloom Gloom, který vydá v září. Hezká to věc. Myslím, že ve vysílání tady máme nasazené dvě její písničky.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1, tohle byla Lily Juniper a skladba Way to Love jako jedna z dalších novinek v hitparádě. No a teď zvukově velmi příjemná věc, spolupráce několika lidí z různých kapel, ze Švýcarska, z Ženevy, konkrétně z kapel Citron Citron a Magic and Naked a Leclerc. Říkají si Virage Zero a jejich skladbu L'Arme de Feu si hrajeme jako další dnešní novinku.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byly Virage Zero a skladba L'Arme de Fée, švýcarská kapela, která je tady s touhle skladbou jako čtvrtá novinka. No a teď si dáme takovou folk popovou věc. Projekt This is Lorelei je projekt Nate'a Amose, který ohlásil svoje debutové album pro Matador Records, které vyjde 11. září. Bude se jmenovat The Singer in My Band. No a my si tady v rádiu a teď i v hitparádě hrajeme skladbu Billy Came Back. To je poslední novinka v dnešní hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak máme po novinkách, tak už můžete přemýšlet, které z novinek dáte šanci v rámci hlasování a pošlete ji tak do dalšího kola. Z minulého týdne postoupily 4 novinky z 5, ne, všech 5 novinek, super. Takže to si řekneme za malou chvíli. Do hitparády můžete hlasovat na stránkách Rádia 1, hlasuje se vždy pro co nejvíc skladeb, protože tím pádem vaše hlasy mají vyšší moc. A tím, že zahlasujete pro 15 skladeb, tak dáte jim maximální možný boost k tomu, aby se dostali do žebříčku i ten další týden. Pokud zahlasujete, máte také šanci získat nějakou cenu od nás od Rádia 1. Dneska to budou lístky na festival Wi-Fi Čven na poli. Pardon. A příští týden obdrží 3 vylosovaní hlasující nové CDčko od hudebnice Terezy Richtrové. O tom také až za chvíli. Co se týká tipů na nejbližší akce, které se konají, tak samozřejmě v srpnu nás čeká několik festivalů. 30. července tuším začíná Lety Troll. Pak to budou Popmese a Brutal Assault. Také na konci srpna letní filmová škola, no a i Trutnov festival, fotr všech festivalů. Koukněte na stránky Rádia 1, kde máte pozvánky kromě koncertů a festivalů také na různé další akce v rámci kulturního léta na Rádiu 1, třeba festival Žiž Kostel v pohybu a tak dále a tak dále. No a pokud vám to nebude stačit, koukněte na náš spřátelný web protišedi.cz, kde jsou vypsané akce a koncerty. Až do konce roku, koukám, kolegyně Jana Kománková. Případně už i některé na příští rok, tak kdybyste náhodou nevěděli, co kdy, tak tam vše potřebné naleznete. Tak jo, pojďme se podívat, jak vypadá žebříček hitparády s datem 23. července a koukneme se na místo 15. Tam už čeká Mike D., jeden z členů legendárních Beastie Boys a jeho skladba True Colors, kterou chystá i na svoji solovku, která vyjde na konci srpna, bude se jmenovat Thank You. Jinak už je to třetí single. No a asi víte, že v jeho kapele Mike D. zaměstnal své 2 syny. True Colors, Mike D., 15. místo.
1: Přistupte blíže, právě se začíná.
2: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
3: Co je tohle za cirkus?
1: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

Toto bylo 15. místo. Mike D. a věc s názvem True Colors, zatím 4 týdny v hitparádě Rádia 1. No a z těch 5 novinek, které postoupily z minula, je tady první. Na místě 14. a je to synthpopové duo ze Spojených států Boy Harsher, partnerská dvojice, vokalistka Jay Matthews a producent Augustus Muller. Boy Harsher jsou tady ze skladbou Jeans, je to jejich nový track po 4 letech.

No a po Boy Harsher novinky z minula se dostáváme k projektu Deva Hynese, také z Spojených států a z Texasu. Skladba S-Sex Honey MP3 je v hitparádě už 5 týdnů, nyní místo 13.

0: Na Rádiu 1 doznívá skladba Essex Honey MP3 od projektu Blood Orange. Zatím 5 týdnů žebříčku, no a následovat budou Eels a potom si dáme ještě Overmonou na 11. místě.
1: Ahergot, chlapi zazhrajou mrtvýho muže.
2: Hej, hospodo!
1: A sakra.

0: krabe. Já chci lomcováka.
1: Promiňte, ale tohle je největší lomcovák ze všech lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
0: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší lomcovák ze všech lomcováků je Rádio 1.

Tak slyšeli jste Over Mono, skladbu Lock Up, velští bratři letos budou vystupovat na pop mese, asi už tam předvedou spoustu věcí z jejich desky s názvem Devotion, která vyjde 7. srpna, což se vlastně kryje, téměř kryje s festivalem. No a tohle to bylo asi poslední zastaveníčko této skladby v hitparádě, protože 7 týdnů. No a následují Jungle na místě 10. The Wave.

Tak tohle to byl Jungle. Zatím 6. týdnu v hitparádě, 14. srpna mi vyjde 5. album s názvem Sunshine. Zatím vyšly 2 singly a vy jste poslouchali jeden z nich, The Wave. Jinak posloucháte Rádio 1 a konkrétně hitparádu, a to buď ve čtvrteční premiéře, anebo nedělní repríze. Máme tady 9. místo. Jedna z novinek z minulého kola, a to legendární japonský DJ Crush. Jeho skladbu I Woke Up Feeling Fuzz opestřila nebo přímo ozdobila africká MC Yala. A jinak 25. října bude DJ Crush zhruba plus minus po roce opět hrát v Lucerna Music Baru. 9. místo DJ Crush I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala.

Tohle to byl DJ Crush, skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Jela, novinka z minulého kola, no a teď už další novinka postupující. Tentokrát jsou to londýnští artrockeři čtveřice Django Django. Minulý týden jsme nasadili skladbu Cameos na podzim, i oni budou vydávat novou už v pořadí svoji šestou desku.

Posloucháte Rádio 1, toto byly Django Django a seřadili se nám tady vlastně tři novinky za sebou. Předtím to byl DJ Crash, teďka tedy skladba Cameos od Django Django. No a další novinkou, která postoupila z minula, tak to je track s názvem Lost Boys. Napsala ho americká zpěvačka Phoebe Bridgers, jedna ze tří paní, kteří tvoří kapelu Boy Genius. No a tahle ta skladba Lost Boys předznamenává i srpnovou novou desku právě Phoebe Bridgers, která se bude jmenovat Lost Weekend. Z novinky na místo sedmé.

Máme za sebou vlastně tři seřazené novinky a celkem už čtyři novinky, které postoupily z minulého kola. To znamená, že nás ještě jedna čeká a bude někdy mezi šestým a prvním místem. Protože na sedmém místě byla Phoebe Bridgers a skladba Lost Boys. No, co nám to utíká? Šestka, tak to bude spolupráce dvou starých známých, Imogen Heap a Johna Hopkinse. Taneční lahůdka s názvem Reckoning, zatím dva týdny v hitparádě.

Tak ale překrásná, poklidná věc, samozřejmě s úžasným hlasem Imogen Heap, je od Johna Hopkinse, skladba Reckoning, aktuálně na 6. místě hitparády Rádia 1. No a teď už se dostáváme k Acid Arab. 6 týdnů už je tady skladba Jasmin Alsham a jinak v červnu jim vyšlo nové album Pětka.

Na Rádiu 1 dohrál Acid Rap a už se chystají Interpol v hitparádě na čtvrtém místě. Chystají nový materiál, nová deska se bude jmenovat stejně jako následující skladba This Mirror Weighs a Ton.

0: I want to shoot this little man as he even knowing you to this never written of me right with all the rest.
1: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather.
2: Tak máme za sebou čtvrté místo Interpol a This Mirror Weighs a Ton. No a než si dáme na třetí místě Boards of Canada, tak ještě pár shrnutí a informací. Z hit parády nám vypadly RH Trap, Tropics, Inner Life, Mint Julep a Black Marble. Pět skladeb z žebříčku a ty nahradilo pět skladeb z novinek z minulého kola. Máme tady také výherce tohoto kola, tři vylosovaní hlasující obdří lístky na festival s názvem Wi-Fi Čven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Prago Union či Iva Bytová. A tady jsou výherci Markéta Musilová, Radek Albert Čejpa a Martin Vanžura. Gratulace, svoje jméno naleznete také na webu Hitparády. A samozřejmě by k vám měl dorazit e-mail s instrukcemi, jak se na festival legálně s výhraným lístkem dostanete. Ještě připomenu, že Hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek a v neděli. A jak bývá dobrým zvykem, tak i dnes si dáme nějakou retro skladbu. A nedávno jsem si dával celé album s názvem Hooray for Boobies od The Bloodhound Gang. No, a tak jsem si říkal, že nějakou tu skladbu z téhleté hity nabité desky vám pustím jako vzpomínku na rok 1999 a zvítězila skladba Hell Yeah. Tady jsou The Bloodhound Gang.
3: All right, girls, we've got another story for you now. We want to introduce to you another friend of the body.

Skotské duo Boards of Canada vydala v květnu album s názvem Inferno. Jednou z ukázek z tohoto alba je skladba Father and Son, aktuálně na třetím místě hitparády.

místo obsadil Simon Green. Jeho nová deska Distance in Static vyjde v září. Me and You, dnešní místo druhé.

Tolik tedy Bonobou, Me and You, minulé první místo, nyní tedy místo druhé. Zatím třetí týden v hitparádě, no a komu že Simon Green to místo uvolnil? Tak jedné z novinek z minulého kola, a to konkrétně PJ Harvey. Tahleta zpěvačka složila hold vytrvalecké vesmírné sondě Voyager a stejnomenný song je právě na místě prvním. Jinak je to vlastně song, který je použitý taky v pořadu profesora Briana Coxe, známého fyzika, který i v Praze na podzim bude mít zastávku se svojí přednáškou. Voyager, Polly Jean Harvey, místo první v hitparádě Rádia 1.

Překrásná věc s názvem Voyager, PJ Harvey, novinka z minula a první místo hitparády Rádia 1 pro tento týden. No a my si už za malou chvilku dáme rekapitulaci dnešního pořadu, abyste věděli, komuže můžete posílat celý týden hlasy právě teď.

0: posloucháte Rádio 1.
1: Respektive, ty hlasy můžete posílat až ve 22 hodin, kdy začne hlasování. Novinky, Ada Lia a skladba Copycat. Tohle jsou Dinosaur Junior, Several Got Away, novinka druhá. Hráli jsme si taky Lily Juniper a její věc Way to Love. A tohle už je švýcarská superkapela Virage Zero. L'Arme de Feu, jedna z novinek. A nově nominované věci nám uzavřel projekt This is Lorelei s písní Billy Came Back. Patnácté místo v žebříčku je Mike D a jeho skladba True Colors. Čtrnácté místo obsadila dvojice Boy Harsher. Tohle americké synthpopové sdružení dvou zpřízněných partnerů je v hitparádě na 14. místě se skladbou Jeans. Třináctka, Blood Orange, Essex, Honey and B3.

Hand Eels, místo 12. A broken man who's picking up. No a na 11. místě jsou Over.

Jungle a The Wave. Desítka. Deváté místo DJ Crush I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yella. Také ho budete mít možnost vidět v Praze v říjnu. Django Django Cameos. Osmé místo, novinka z minula. A na sedmičku se vyšplhala také novinka z minula, Phoebe Bridgers Lost Boys. No a šestka dnes patří Johnu Hopkinsovi a Imogen Heap v skladbě Reckoning. Páté místo Acid Rap Jasmin Alsham. Čtyřka Interpol This Mirror Weighs a Ton. A na třetím místě jsou Boards of Canada, Father and Son. Druhé místo, Bonobo, Me and You. Minulý týden byl na jedničce, no ale vyřadila ho PJ Harvey ze skladbou Voyager, kterouž to prohlašují vítězkou dnešního pořadu. A vzhledem k tomu, že nemám víc, co bych vám řekl, tak se s vámi loučím do příštího týdne. Pokud posloucháte ve čtvrtek, tak následuje pořad Sleep Clubbing. Mějte se hezky a užívejte léto.

0: 6.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Sleep clubbing.
7: Sleep clubbing.
8: Každý 14 dní.
9: Od 10 večer.
6: Enter the sleep mode.
10: This is my voice, my weapon of choice.

0: Tak dnešní Sleep Clubbing předznamenal zběhnuvší řeznický učeň Steve Strange, který klubem Blitz i touhle písní definoval nový romantismus a putoval jako přání k svátku.
1: A teď je ženevský label Bongo Joe.
0: A pod projekt Augenwasser z alba Sleep Dancer si pustíme píseň o povinnosti a prázdnotě Paid the Rent, Going Out.

0: A čeká nás drobný poklad vlastně z prvního stišeného alba And Then Nothing Turned Itself Inside Out od Jola Tengo a píseň bude taková letní, Last Day of Disco a Shup, Let Be Happy. A potom s vědomím konce a v lehké deziluzi budeme pokračovat s francouzským projektem, teď se teda omlouvám, Chien de Faïence z letošní EP, těch slov máme hodně, tuše kule.
1: To znamená zásah potopeno, když hraješ lodičky.
0: Tuše kule, a...
1: Jo, jakože tuše je, že jo, zásah, tak to znáš možná i z míčový her.
0: Jasně, ponorka.
1: No, takže jako takový to zásah, benva potopeno.
0: Jasně, B4. Tak a s tím přijde hned takhle na začátek krásná melodika.
1: Posloucháte Sleep Probing a můžete nám psát do mailu nebo do našeho chatovacího okénka.

0: belgický projekt June 11 a hudební podsta básníkovi Rainerovi Maria Rilkemu.
1: No a potom si pustíme z docela vzácného debitu Sonic Booma, ale Spektrum minimalistický, takový skoro sajdáček o nenaplněné lásce, osamění, což jsou vlastně skoro všechny jeho písně Lonely Avenue.

Everything that touches us takes us together.

0: Posloucháte Sleep Clubbing na Rádiu 1, pište nám do chatu, můžete do mailu, můžete do aplikace. Jsme na vás zvědavi.
1: Když jste zaregistrovali výpadek, tak za ten se omlouváme.
0: Drátek.
1: Německý hudebník, který si říká Bobby Wood a jeden písňový popis předem po prohraného zápasu s časem. A pak zástupce San Franciské nezávislé hudební scény, těch tady budeme mít dneska víc. 11,111 Angels a taková kulinářská písňová metafora Trdrucken, nebo jak se to... To je taky jako anglicko-německý slovo. Já jsem...
0: To je složenina z výrazu pro kachnu, kuře a krutu.
1: No, jasně, to je ta podivná specialita, kdy dáte nádivku do kuřete, celý to dáte do kachny a celý to pak dáte do krocana.
0: Chtěla bych potkat toho člověka, který jako má ty myšlenky, který splodí takovouhle ideu.
1: Tak třeba si k tomu pak zase dávají jako špagety nacpaný do kolínek a to nacpaný ne,
0: do makaronů, pak do těch širokých kolínek a pak do těch kanulin.
1: A obalený celý prostě.
0: Pak ještě nějakou velikou lazaní.
1: Tak.
0: Takže si
1: užijte Working Against Time a Trdrucken.

0: Tak to bylo 11 111 andělů a my k tomu ještě jednoho anděla a přidáme teda, ne ani tak my, jako postžánrová experimentální parta z Brooklynu, která se říká Standing on the Corner. Myslím, že jim velmi záhy vyjde nové album a tohle to je pár let stará píseň Angel.
1: A vy nám můžete psát, na jakých rozích stáváte vy.

0: vypečený závěr s fanfárkou a teď ze znamenité kompilace britského synthpopu 70. a 80. let.
1: Když už jsme začali těma vizáž.
0: Tak, teď to bude taková obskurnější věc, Chain of Command, skladba Honor Among Thieves z roku 83. V tom roce se i rozpadli, aniž kdy vydali byť jen jediné album.

0: To byl Fupr, takový ten člověk, který k desce napíše vždycky i novelu a letošní album Factors of Eight, titulní skladba.
1: No a po té drásavé foukačce nás čeká troška konejšivých slánčiků.
0: Troška slanečků, myslíš?
1: Troška. Londýnský bubeník a producent přezdívaný Sholto, nebo je to jeho prostřední jméno, a pokračuje ve spolupráci s bezva zpěvačkou Phoebe Coco. A je to fajn a jmenuje se to Everything is Stolen Anyway. No a pak už teda to rozjede na pětistrunný banjo, v takový jako jednohubce hudební Rhiannon Giddens, která tak jako docela úspěšně oživuje a zároveň přepisuje kořeny americké hudby. No a když už jsme u toho, tak do třetice přijde až roztomilý. Řekl jsem to slovo, Jana tady, kdybyste viděli, tak máte trochu představu, jak vypadá tanec svatého Víta. Takže řekl jsem to slovo a slušná Jana se právem otřásla. Dialog uvnitř nizozemského dua Hopknops. Zatím jsme si z jejich nového alba, myslím, pouštěli snad dvě nebo možná i tři věci a všechny byly jako vlastně dialogem uvnitř dua. Tak Sholto, Rhiannon Giddens a Hopknops. Je to Sholto nebo není, já nevím.

0: Tak to byl další skvělý hudební dialog, ani ne tak jako mezi dvěma lidma, ale mezi hudebními přáteli. A skotský kytarista Johnny Nash a japonský hudebník Tomo Katsurada, a je to z jejich fungl novýho a hodně jako povedenýho alba věc, která se jmenala Know My Name. No a někdy superlativy nestačí, nebo spíš jsou úplně zbytečné, a to je tenhle ten případ. Conway
1: Savage,
0: Too Dark to See, skladba z jeho solového debutu z roku 1993, která ale dala jméno souhrnné kompilaci, která vychází teď k jeho poctě a nedožitým 66. narozeninám.
1: Tak když zemřel, tak Nick Cave prohlásil, že sebou vzal rozharanou duši Bad Seeds, což je celkem přesvědčivé.
0: No a potom krásně jako to z nějakého takového zvláštního toho doplní triky z nového alba s Mitchem Sandersem, což je mladý zpěvák, který stejně jako triky pochází z toho, z té podivné čtvrti z jižního Bristolu. A ta skladba z nového alba se jmenuje Cannon Fodder.
1: Tak zdravíme posluchače, který píše, že vychcípal u noťasu a že se mu to líbí.
0: No my jsme rádi, že obživil u Sleep Clubinku.
2: I tried to see it your way. You know, I tried to see it straight.

0: Posloucháte Sleep Clubbing na Rádiu 1, můžete nám psát, můžete poslouchat až do půlnoci. Teď zazní Harry Kusiervi, což je člověk, který takovým zvláštním způsobem, řekněme, modernizuje akordeon a prostě ukazuje, co se s ním dá dělat v jazzu i mimo něj.
1: No a když Jana jako vytáhla akordeon, tak já jako trumf musím vytáhnout melodiku.
0: A jedej z melodika.
1: Augustus Pablo. Other Rockers All Star.

Zaya. There's nothing on the middle.

No a v takovým letním rozpoložení se dostanem už asi k polozapomenutý nebo skoro zapomenutý americký kapele Shoot. Ta byla oproti jiným kytarovkám jako zvláštní v tom, že v podstatě nekoncertovali, soustředili se jenom jako na nahrávání ve studiu, nebo spíš než ve studiu, spíš doma. A vlastně ty kytarové party nenahrávali, jako že by byly dohromady a pěkně si tam jako dělali stěny a tak. Ne, oni si nahráli ty jednotlivé věci doma na kazety a pak je prostě samplovali a vrstvili ve studiu a tak vznikaly jejich písně. No a proč jsme si na ně vzpomněli, že teď v reedici vyšlo jejich album Feed Like Fishes, který je vlastně skoro dvakrát tak dlouhý, než původně bylo, protože je tam spousta dřív nevydaných bonusů a zvláštností. No a po nich něco completely different, a to je hip-hop, podzemní hip-hop trošku z Birminghamu a chlapík, který si říká Tony Montana. A ta píseň je tak nějak trošku podobenstvím o neukojitelném hladu, housence a motýlu. Je to závěrečná píseň z jeho aktuálního alba, který teď vychází a má lakonický název 6. No a když už jsme u těch podobenství, tak k tomu ještě přidáme akt hudebního vandalismu od Jana Svenoniuse a jeho projektu Escapism, píseň Born on the Wrong Side.

0: No a teď přijde Luke Haynes.
1: To můžete znát z kapely Otve.
0: A nebo Black Box Recorder. A teď...
1: Teďka vydal nový album, dost se mu povedlo. A tam se vrací do magických časů dětství.
0: A to doslova, protože tak, jak jsme ho znali, tak s tou samou ironií a vtipem se vše točí kolem magie, okultismu a dětského vysílání britské televize 70. let. Takže my, co jsme měli Kolotoč nebo Štěpánku Haničicovou s Čertíkem Bertíkem, tomu asi úplně jako...
1: Hermína Pírlová, ta mě straší dodnes.
0: Ale přemýšlím, jestli mě byl nějaký jako takový ten televizní magician tady. Asi moc ne.
1: Já si myslím, že tady to bylo ideologicky závadové.
0: Tady byl akorát Stříček Jedlička, toho což mě taky...
1: Traumátka.
0: Závadové. No ale uslyšíte písničku, která je věnovaná Grahamu Bondovi, který propad heroinu a okultismu v tomhle tom pořadí a v 36 letech skončil pod koli vlaku, ale než se tak stalo, tak byl prvním hudebníkem, který v rock'n'rollu nebo v rocku, chcete-li, použil Mellotron. A to nejenom ve studiu, ale i na koncertech, takže tu obrovskou skříň tahali sebou a ten mechanický systém, kdy každá klávesa má vlastní přehrávací hlavu a magnetofonový pásek, k tomu jsou tam reproduktory zesilovače a ještě ten nástroj obsahuje pružinový reverb. Tak to tahali jako na koncerty, což jako musela být naprostá nádhera. No a na Grahama, který objevil Mellotron, potom naváže píseň Gerard Be Quiet z druhého alba našich docela oblíbených kanadských drsoňů Track Violence.
1: No a jaký by to byl Sleep Clubbing bez nějakého coveru? Bude to spíš destrukce než cover verze. Slavná píseň Killing in a Rap od The Cure a tentokrát to bude tenhle jejich první single inspirovaný Albertem Camusem si vzal na paškál člověk, který se říká The Rebel.

0: The day breaks and everything is new. Takže těch coverů bylo víc a jeden byl i dubovej, Winning a Battle, Losing the War on Kings of Convenience, v téhleté dubové podobě ji má na svědomí francouzský Blandito.
1: No a ještě jeden cover, Nesmrtelnost skladby Computer Love, dokládá jednak aktuální koncertní turné Kraftwerk, který zavítalo i do Prahy, myslím, že se jim to tady povedlo.
0: A prostě kdo z nich? Nikdo.
1: Jeden, ještě jeden zbývá. jeden tam je z původní sestavy. A tak letošní nový cover dokládá tuto nezbytelnost této písně.
0: Já musím teda říct, že od covidu strašně jinak vnímám jako to, tu jejich podivu prezentaci, že jo? Protože všechny ty tiskový jako prohlášení a tak za covidu, tak mě zachraňovalo jenom to, že jsem si představil vždycky Kraftwerk za těma pultíkama.
1: Jo. To je pravda.
0: A říkal
1: no.
0: jsem si k tomu boing bong.
1: Boing bong čak. Takže skladba Computer Love, tentokrát v coveru od anglického knírače, který se říká Romare.
0: A potom You Bob, příspěvek San Francisco, jsem říkal na začátku, že jich tu bude víc, April Magazine, a touhletou písničkou přispěli na loňskou narozeninovou kompilaci. Prostě atmosféra jak nic.

0: Posloucháte Sleep Clubbing na Radio 1.
1: No a jeden z posluchačů, jeden z mála, co s námi komunikuje, si stěžoval, že... Nebo nestěžoval, on jen spíš jako řekl, že musel chytit nebo vrátit domů jejich kočku Máju, která zřejmě... Nebo Máňu? Nebo
0: Máňu.
1: Máňu, která zřejmě při poslechu našeho pořadu opustila domov, tak...
0: Pořad, který jenom běhání říct, kočky z jejich domů?
1: Jen právě chci říct, že to ne vždycky tak je, protože teď, když jsem byl pryč, tak mi prostě David s Bůvim pěkně vypostrčili desku, kterou mám dneska hrát a kterou teď uslyšíte. Jsou to skočtí looper a je to mluvený slovo rytmický klepání psacího stroje, což jsem si taky uvědomil, že je taky generační věc, že vlastně za chvíli nikdo nepozná, co to je za zvuk.
0: Jo, to za chvilku byly ty testy, jako poznejte, že jste starý.
1: A příběh o chlapci a dívce a obyčejných věcech a o tom, jak si psali dopisy. Vytvořili si společný svět, jmenuje se to Impossible Things, je to taková jako tanečnější nebo elektroničtější verze téhleté skladby a je to moc hezký, tak to mi na dnešek připravili.
0: A pak si pustíme False Berries, takový single, jehož jedna strana hraje na 33 otáček, jedna na 45. A oni se toho při výrobě všimli pozdě a bohužel reklamovat se to nedalo a oni už neměli prachy na změnu, takže to takhle zůstalo.
1: A ty říkáš o ní, já myslím, že to je jen jeden.
0: A oni tam jako mluvili v plurálu, tak možná to je někdo z kamarádů.
1: To je teda ten jeden, teda, co jsem si myslel, že to jenom je taky je půlka hliněných tabulek, nebo není?
0: Je to někdo z Uniform Taps, ale jako tam prostě tu příhodu hovořil v možném čísle, jak moc ten druhý je aktérem a nebo jenom spolu někde pařej, nevím.
1: Každopádně Looper a False Berries. Na 33 nebo ne?
0: Pusť to na 33 a uvidíme.

so they went, and they could talk a little bit more by

0: Děkujeme našemu posluchači, který nás upozornil na to, že ta píseň o hladové housence, že skutečně jako přečetl text té písně. Teď jsme si to tady vyhledali s ilustracemi a posluchač má pravdu a říká, že tu knihu jako děti milovali.
1: A to asi se nedá nemilovat.
0: Je to roztomilé od housence, která se zakuklila. Pomalu nám končí Sleep Clubbing číslo 102. To znamená, že se za dva týdny dočkáte dalšího 103. dílu, pokud vše klapne, jak má.
1: No, do té doby se opatrujte, příjemný zbytek večera a přijde takové letní, nebo zdaleka ne, jen letní moudro, taková rada do života od kapely Specials.

0: Za to se naší je celý den smír.
1: Ty Vlašťovko, to nám ten Bohemilé dneska pěkně praská, viď? A teďka ty hvězdy, že jo? Teďka ty jiskřičky, oni vypadají jako ty hvězdičky a... Já vždycky takhle večer mám spoustu bezva nápadů jako na písničku. Můžu ti třeba jeden napsat do cancáku?
2: Ty vždycky slime.
1: Tak jo!
2: Ty truhlíku, tady ne, tady mám přece program Rádia 1. Rádio 1 je moje jediná láska, kamarádi.

0: Aha, já mám režijku, ale tady Franky jede na černo a je schovaný pod celtou.
1: Cože? Tak už tě mám, ty železniční strako!
2: Je majs tisíc láter a kokrelů. Byle, mě zradil.
3: Rádio 1 vás nikdy nezradí.
4: To taky není špatný.

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Tak za mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
0: No, jako že si stěžuje, jako ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá, ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
0: a tak to bude,
1: jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha.
0: Takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno. Comes a time when all is lost. And you'd give it up at any cost.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio Jedna.
3: Jen by Šulix, Rádio Jedna.

satellite. That's the eternal dream, isn't it?

0: Jirko. Otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
1: A nech mě bejt.
0: Jsem Jirko, otevři, ty tam někdo máš.
1: A nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
0: Jsem Jirko, otevři, ty tam někoho máš.
1: A nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám. Sakra.
0: Radio 1. Přemýlku.